16. storočí, kedy vraj Horné Uhry navštívil svetoznámy Paracelsus. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.